nort fi ógus ísta. Sní vacht a chun siad kráte si ad fák hít náte. Ní vacht a vénar kárde dar dúlgas gílta. Da mairach an lúich a yinach na grífra. Ní chairach póki fanta ó chalun a hí.

0: ach rís leis an chaid nua leis an struchtúr nua chan táil in dá ar na nósí de eiscint sa chléil leis anis mar neadar meach sin feice hana a gléin agus iran na rialcha nua don stíl caide ag an dáiran.
1: Da mé achar bulíú hór mórt ce me an lá?
0: Ar slíhhain bhráil am cóbíéis sin clé cean se chastócho heh caiidán leanúnachas mar sin de há lú tre se bheith níos leanúnach a lemíoid ní féidir brara agus is mór trú é sin so gáin raimimiid leis an lú mar
1: leis an lú agus an sin déánna an lech réir bheile ceirí gan na blach lia an is tháinig brí nua a reis go blach lia ó tháinig Jer Brennan a reis ach tá bíse a céir tá annahéirgathe éana chu déta is bheith tosúil do chundéir be heile Cad ydy oedd y lirodd Crystal Lothfyn Gawn Sio?
0: Ha, mae gwaer un lwntw o'n bínse ha co agos ha Bruno Begliach e'n bínse ha Tom Sullivan e'n bínse ha Tig Morley e'n bínse sa Sean O'Shea e'n bínse agos All Stars either ffad Sean O'Shea cawns na tosa his far sy tîr agos e e'n bínse sna chwn ta Derek le Jack O'Connor gyr ffeid a sy'n cahra sonna og and e'n bínse chwn maelis na himro o'r eile ystod yn gwybod ni yn diffriach dy fe gawn agos an Carter ffad agos yn gwmwhi curi eisiau agos an agla harwms agos na beidr gymach bua an an fogacha. Can eib gynnair me sin lwytw yn tachtan i'r rwntach a dintag blech lia le rhaen siach ni anwys agos ddolwm gwyl an a hachtan i'r a co ag dintag o haidig ymwyrdd o fadair nis far ach na darwg dynach dichol i'r ho rhaen a hen am lian Níl si treis fear ar an gaiidán cena le ciirí a ciirí feice gin bouttaí im líana ag duineh díháil scris ar fórne agus sin im bhil ha anna stáilm dé dánig ha écht din ag blech lí me chomhhad is an cléil le cheanna seach lún tosa lúm se an bíse ná dearú gur fear a bhhain fós go gá a blech lí a tuair fééis sé sin David Clifford agus tá an timráir is caiide riamh stáil má eiscin tugan i gimar caiide láthair na huir bhís caiin féh ban tainemh cóbí eiscin ha pléisiúr baint le Clifford eiscin tú gimar cachéan deir seachtainna agus céthe blech lío chun na chuir le blianta beag go nuas nar an lámh nuacht ar feite blech líar chiaraí is Mick Fitzsimons a tréis fear Clifford ó níon aon Mick Fitz acu im léana agus níl aon tréis bar a bhéir a chur Clifford im léana mar gan éireann na rialacha nua é an iread son cheach mechana chléhann ach dearhin go mbeidh ciúrú a craobh na hÉireann eile.
1: Agus chuir mar pobal raibh beag ar Instagram thúsáidte agus é bhí sé cuitáid tá síle an ciúrú a ceiliúrann sin sa siomar stiúrtha bhí éistúir thúsáidte ar leag scoilte chuige ar an dá leath raibh chuige ar maiogan an lú agus chuige ar bhlach liag an ciúrú neosa gan aimsir. A chamar a chamá be craobh chuir an taltina imir tá bhorcar chócaig idir an dún agus cilvantáin. Is dócha go raibh an dún rán le go tiontachta ach nuair a eicint tú mar a d'éirí le cilvantáin gona i bhaile ó bheith 8 bointe chun cúl gyda bwch yn llytri ffwynt y deg. Cyn sli o'ch yn gweithio?
0: A bi'n ta Cwrn Talton am trwy troch sy'n fer nadal cef e bi'n bywg yn ddwys ag bi'n hyn le Gary Brennan o Cwnta Chlor agos fi mae'r cain llychiau le cwpl eisiau fi mae'r goer i ni ffeidl yn elw o'n dŵn mae'r bi'n chi ddawn o gonau. Ystod yn gwylan ni ma ar sli fain ar yn dŵn gwybod chi ddwch chi'n cael Cwrn Talton mae'r gan airig leo mach sŵs o'r ein y tri. Dairig leo bwch yn bwch yn bwch yn bwch yn bwch agus an gnars chail an tacht na éag agus níor dimig rudaí mar bechart buhí an dúna seo agus thoisiid níos fearna cilvantáin ach anad a spéisiúil a bheith cilvantáin ná ha sin me gan ma canfu tríéis bheith ganas orthe le rein beag go blian an nuas gnars potreil a úntacha geile tam sniblach sa riile sa riile agus ag in an céan na haise fuistúr ar cilvantáin ha dulchan cin úntach dintacha agus luit na búna tá co ha imróí caide maha nas an dechart ag cúntaithe nos cilvantáin ná luas an focail leanúnachas maid le muo rud céna leis na cúnta ithe beaga bíonn sé frisdóibh blian a bháin maitha bheith acu bíonn sé frisdóibh bua a bháin maitha acu an deacrachtá acu ná ina bh arís na ché blian eile bhí anna bhí á le cilvantáin an bhíonn sé caite leanar leis dan ma canbhal agus níos haide cluiche ceannais i bpáir go chrócaig mar dearm ceapan go mbuaigh an dúna seo do bhar an taithí an caidán ach i bpáir chrócaig raon beag blian tá beag anuas ha tepperha de var gwaint sydd an a cosanta. So, an tain sianz dar lwm hae cil vantain ag an dŵn, dyrsa, na twyrt fuha. Teirir an nŵn sy, na nadar ish, mar is leir o na cluhi derig hae gan dŵn a bar chrokig, bauta i, fain sydd an a chiaun, agus ní siad choma céna chríoch nú an clé go háir a chun tal an dairí leo ráin ag clé na sráthe ceannas an sráthe mlíana ach a réist anna bhla dul do sin mecanú fnach leis an jab agus do bhar gut ann tá daoine eile sása dul i gimirt leo agus bíon anna chluhann deach ná díochrim sin ché clé le cheannas beag an áit lán go bar agus sin rud a spéisiúla tha páirchrógaigh lán dá lá áire sa agus mar dé mar réist anna bhla adol an fochas de caidir as na rialacha sa astru rain plian te biognos mar hamid idem cap magi gasach ni puin caint te fein na maint im liana da vaar gwn na clí caidir chomas an agus fein a suul ha suuligam gmeg tri anach wahegan an deir seachnasa
1: an a vaar agus an sin do siúd gafaila an fel ralde beg sasna ik imert in agin irua amarach a gehru creif chran daan da FIFA stad Miami da anach haint fi Erling Haaland na hirua eis na skorla an daachud gwn na Brazile a hogan irua adlishan gehru creif ni don gaf ein chadig na Brazile glishan galanshin Kech of Boris Vixasna Dolchasclesha.
0: I'm a voter for Haaland. Yeah, he's a fire and clay in La Fiera, Agus. He's a fire, come on, so gear, man, you point feck a gum da, tossing kech of massage, Agus.
1: Vier, okay, the Shanava, Agnesia, Trisha, and the Krohu, Gehidden Ashunt, Agus Nishir.
0: Gedir, has my body is Scorach, and Neru, her green card down the Dusper, the Hret and Courier, Pantamaka, Hanna Fain, and Shane, Scorali, Smoeg, Neru, Reeve, Gunnaur, Aherna, Shanahar, Leroy Keen. Ach, a fire gimmert in La Fiera, ni don't crush broig. Gan suil a chaver, gan a ve a queen a ver, agus tasagin hasasna, gunairin anavalos na comortis, sir, ach gur kushegan ni higame angus bin an of ruha. Sound a consign she lohain, ach gunaurus ha, hashi tachta valimli and a reached Hanafend of our own bull and
1: tashi tashi tashi
0: tashi tashi tashi tashi tashi Me na dúr han áir har nachul ein ghá leis. Nis dám gul anna jabdin thing an banis dór tú kulim lé na chantrí nís ma spryd gul chid nís. Ha kuma nís rei húsig orha ach kihimid an tana son agus kihimid gynna meg jab ein kula Haaland. Nadar an áir roig loas vís spesio vís kainta dyn a nev fein sakar sa isa rádim. No, but tas dím gynna nach sasna gama. No, ním nos na dyn a ele agus na siach na sia nabart Ach, ni hasi yngu mwudi sy'n cwrn dawn. So, yngu gwaith smwt os yn dwi'n heinig, agos gymaini mynd heinig anna hainif as e sy'n eisgynt, agos yn dromiach sy'n siim siach a hein leis. Ha Jude Bellingham treis fair aws gan aros Harry Kane. Smwt da eirin. Ishtig alma ha siwain a fiwain e sy'n ar a ha Jude Bellingham sy'n siwyd yn ffair spesiol ta, agos dym roedd e gynnymyn sy'n siwyd gymaas Harry Kane gyma. Deirin gymaig yn bwaca, ach mae'r lwyg dw. Haaland yn difriach deirin.
1: Cagrar, agus sy'n amarach i stad Miami, agus dyna a chwan bai tos ysdi i borgen chrogi rhaid yn siachna i Tursgw, agus bai mwydaf y swyg mwyrl y tu achos. Fech gwmili mat as fe rachlin ar yn fyr sport, agus sy'n ar gwyd nyof, agus dyn tachtyn y hwsaite. Mili bwychus Carol O'Shiach an y Leirig, Tommy O'Sullivan ymian ffwyma, Sian i Fioglu, agus Jack Pasquil y ddim yn rwneichta. Fe Carol O'Shiach an, sachar hirsio yn tachtyn sy'n chogyn, agus deilwyn ailis ni rhain e fe glimd yn degest yn nôs ysgil tan le. Gwgos fer eich eil sy'n yr thwr arddach eil, agus grif ddair siachna bagyr. Radio

0: Agus nair a bhíonn si bear stáitse bíon dehannaí bed dehannaí chun den chláir a bheith sorry?
1: Níl dehannaí chun den chláir dá gorm agus báin.
0: Gorm agus
1: báin.
0: Agus si bagáil síos go lis mór.
1: Tá bíon dúl síos go lis mór chun de pórt áriga. Gorm agus báin.
0: Ah, well, gwn mwyd chalo ar eirenos agos la cwna di, pan eisiau sprias eirenos agos fe mwyd I cantli bryd eich flecio yn y hyn la cwna di.
1: Flecwn of di.
0: Cas eisiau cwpl rŵl yn eisiau gwni gasa?
1: Cwpl rŵl yn eisiau... Cwyd a sen? Down the broom. Down the broom agos yn triw rŵl cyrdorach.
0: Three real
1: Killinora. The three the real Killinora. Where Jerry Lynch le chéile is Master Quagadi.
0: And Gatehouse made catch a drap is she, Will?
1: No, well, no, Neil Shashin, Marie Kilnorak, no.
0: All right, Marshin, Milbuich asleep, Agus Nareel and Ninja, Akub in Charun, Bill, Sardin Carach, a Gundane Floyd. Thank you.